A tu kuštok intiver, bojem tiš v Sanoku, kde jim meškal v jednom pokojíku, ale situácia taká, že jim otváranko do nej jim nemal. Faktičně nemal otváranko, bo nemý jim chodit přes oficínu, to jim skákal čerez plit. A jak jim prichodil domů, to dobrý, že stopok v ploti byl rivno vrizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo jim vidro stavljal na stopku, potom preskakoval čerez plit i chodil do chuž. No, jaký súvod treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mynyča, vidro i baščata. Želiz na poštil mlada žena, Hristos na štini rozpjati. Na mojim stoli zhidno ležat harazimovič, drač, horaci. V mojim jazyku kosti neje i raciji. Na mojim stoli zhidno ležat Harasimovič, drač, horaci. V mojim jazyku kosti neje i racij.

0: Keď sa roztopí asfalt a polepí sa nám po nohách, v jadre sa roztaví priamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mně dnes neuprosíš, může se snažit, já neustoupím. Ať se klidně zhroutí, já ty svý znám.

rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí,

na zemi, trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér.

A tu kuštok intiver, bojem tiš v Sanoku, kde jim meškal v jednom pokojíku, ale situácia taká, že jim otváranko do nej jim nemal. Faktičně nemal otváranko, bo nemý jim chodit přes oficínu, to jim skákal čerez plit. A jak jim prichodil domů, to dobrý, že stopok v ploti byl rivno vrizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo jim vidro stavljal na stopku, potom preskakoval čerez plit i chodil do chuž. No, jaký súvod treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata. Želiz na poštil mlada žena, Hristos na štini rozpjati. Na mojim stoli zhidno ležat harazimovič, drač, horaci. V mojim jazyku kosti neje i raciji. Na mojim stoli zhidno ležat Harasimovič, drač, horaci. V mojim jazyku kosti neje i racii.